0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
3: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
2: Tak budeme hledat dům bez čísla.
3: Pak sundám číslo i u sousedů.
2: No tak budeme hledat dům vedle domů, kde nemají čísla.
3: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
3: No, rozfláká se.
2: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
4: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodovská, Sklo?
2: No.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dítě, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítě.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: a kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Deseti směna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
3: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
2: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
3: Ale my ho potrestáme víc, co druhý riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Vláďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravina na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
1: Vínečko, pohoda.
0: A slimáci jsou taky fuč.
1: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
0: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude převážně jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno. Večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 stupňů Celsia a v tisíci metrech na horách kolem 19 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje vaše víkendová moderátorka Adele. Dneska máme neděli 3. května, 7 hodin ráno a svátek slaví Alexej. Mimo jiný je taky den bylinek, den slunce a nebo den bezplatných komiksů. My už teď máme venku krásný počasí, takže konečně nám vyšel teplej slunečný víkend. A vy, ať už jste v autě, v práci nebo doma, tak vám posílám na náš ranní rozjezd kapelu Ugly Kid Joe, Billyho Idola, Beast in Black nebo už teď naše český kabát. Ty z písní Láďa.
0: Rock Radio.

0: Tohle byla píseň Everything About You a my, než si pustíme další píseň, tak si jenom pojďme připomenout, že dneska od 18 hodin pojede s Alexem Rok na přání a od 19 hodin si pustíme rockovej živák. Tentokrát si dáme Slady z roku 1980, Leave at Reading. Takže pokud na večer nemáte žádný plány a chcete si dát voraz s dobrou muzikou, tak laďte Rock Radio od 19 hodin. Teď už se ale přesouváme k dalším písním. Dáme si Lennyho Kravitze, Judas Priest, Iné kafe, Metaliku, anebo už za chvíli Kysáky.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
1: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: máme jí. Slušnou rockerku pro rok 2026. Odhlasovali jste si ji a my vám ji nafotíme do kalendáře na příští rok. A spolu s ní i stříbrnou a bronzovou rockerku. Ale to je pořád málo. 9 finalistek jsme vám nasypali na naše sociální sítě. Dejte nám vědět, který z nich vám v kalendáři nesmí chybět. Palcujte jako o život na Facebooku a Instagramu Rock Rádia. Slušná rockerka 2026 na Rock Rádiu.
1: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.

Píseň American Woman v podání Lennyho Kravice je cover verze slavné skladby původně od kanadské kapely The Guess Who z roku 1970. Lennyho interpretace má výrazně modernější, syrovější a rockovější zvuk z prvky funku až psychedelie, což je pro jeho styl docela typický, a oproti originálu je energičtější a víc taková špinavá díky kytarovému zkreslení a minimalistickému aranžmá. A Kravicova verze byla velmi úspěšná, protože získala cenu Grammy Awards za nejlepší mužský rockový vokální výkon v roce 1999 a díky tomu se taky píseň stala oblíbená i mezi posluchačema dodnes a patří mezi jeho nejznámější hity. My si dáme ještě do 8 hodiny třeba Dia, Daniela Landu, Ed Guy nebo už teď Ozzyho Osborna a píseň Dreamer. Rock.

0: voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude převážně jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 a v tisíce metrech na horách kolem 19 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodovou neděli vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska je 3. května, 8 hodin a svátek slaví Alexej. My si dáme v téhle hodince první dnešní song na přání, takže už si pište, co chcete zahrát. A taky si řekneme nějaký kulturní novinky a tipy. Krom toho ale spoustu slušný rockový muziky. Už teď vám posílám Queeny, Masterplan, Deep Purple a nebo Aleše Brichtu.
0: Rock Radio.

0: Queeni nám dohráli a my už se přesouváme k prvnímu songu na přání Boba Dylana. Posílám Market na pařeskou lhotu k jejím narozeninám a přeju všechno nejlepší. A než se Boba pustíme, tak si pojďme připomenout, že od 19 hodin bude hrát tady na Rock Rádiu rockový živák kapely Slade z roku 1980. Takže nezapomeňte ladit a my už si dáme za chvíli Boba Dylana a hned potom Aerosmith, System of the Down nebo Tři sestry.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
1: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firmanazážitky.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: Než pojedeme dál v našem playlistu, tak si pojďme říct pár novinek z rockového světa. Kapela Nickelback vydala novou pecku s názvem Bones for the Crows a zároveň naznačili, že chystají něco velkého. A taky kapela Muse vydá nový album, takže novinek bude hodně a my se máme na co těšit. Teď už pojďme dál, dáme si Honzu Křížka, Creed, Powerwolf nebo už za chvilku Offspringy.
1: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
2: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.

0: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro. Under
1: Armour makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: Atava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Rock Radio. Rocková muzika v dabu i FM nebo na radia.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Dneska bude převážně jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno. Večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 19 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rokovej víkend.
1: Neděle 3. května 9 hodin a vás z Rock Rádia zdraví vaše víkendová moderátorka Adele. Dneska máme zase hezký počasí, takže doufám, že se ho pořádně užíváte a my se v téhle hodince budeme společně bavit o Iggy Popovi, o novém filmu o Jacksonovi a dalších novinkách. Mimo jiný ale spoustu slušný rockový muziky, dáme si Def Leppard, Crayson anebo Battle Beast.
0: Rock Rádio.

0: Tohle byla kapela Def Leppard a my si pojďme říct, kdo před pár dny, konkrétně 21. dubna, oslavil svoje 79. narozeniny. Uděláme to formou hádanky, já vám tady řeknu pár faktů a vy mi schválně napište vaše tipy do Messengeru Rock Radia a v téhle hodince si pak řekneme, kdo uhodl. Takže často je označován jako Godfather of Punk. Měl blízký vztah s Davidem Bowiem, který mu pomohl restartovat kariéru v 70. letech. Jeho kariéra trvá už přes 50 let a i po 70. vystupuje s obrovskou energií, často stále bez trička, což je jeho poznávací znak a taky velká nápověda, takže mi pište na Messenger, kdo to je. A než odhalíme naši hvězdu, tak si dáme ještě Škorpiony, Good Charlotte, Dimitri a nebo Linkiny.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Už zase nejde internet.
8: A Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Yes!
10: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
12: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Tohle byla píseň All We Are a my si pojďme říct, jestli jste uhádli hádanku, kterou jsem vám tady před chvílí dávala, ještě jednou radši zopakuju. Hádáme zpěváka, který 21. dubna oslavil svoje 79. narozeniny, často je označován jako Good Father of Punk. Měl blízký vztah s Davidem Bowiem, který mu i pomohl restartovat kariéru v 70. letech. Jeho kariéra trvá už přes 50 let a i po 70. vystupuje s obrovskou energií, často stále bez trička. A ano, Marek, Luboš, Janča, Tibor i Jirka uhodli správně. Je to Iggy Pop, který i v 79 letech vyvádí na pódiu jako šílenej. Než si dáme další muziku, tak ještě pořád v kinech běží film Michael, který sleduje Jacksonův život od dětství v kapele Jackson 5 až po jeho obrovský vzestup ke slávě v 80. letech. Co ukazuje, je jeho mimořádný talent už jako dítě, přísnou výchovu pod vedením jeho otce a cestu k tomu stát se králem popu. Já jsem to ještě nevěděla, ale jsem na to fakt zvědavá, protože zatím, kdo na tom byl, tak říkal, že je to fakt bomba. Tak uvidíme a my se přesouváme k další muzice. Mám tady kapelu Foo Fighters s písní Big Me, Hammerfall a píseň Bloodbound, Bona Joviho a Always, Shine Down, Asking for It, nebo už teď píseň Hvězdář.
1: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
2: Rok Radio. Ztrácíš se před očima.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: bytových doplňků. XXXLutz.
1: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapalas.cz.
2: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude převážně jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 19 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
3: Krásnou a pohodovou neděli vám z Rock Radia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Dneska máme 3. května, 10 hodin a svátek slaví Alexej. My si v téhle hodince řekneme, jaký svátky dneska máme. Dáme si kulturní tipy a dáme si další song na přání. Takže pokud chcete sobě nebo někomu věnovat píseň, tak mi stačí jenom napsat na Messenger Rock Radia a já vám píseň zahraju. Ještě předtím si dáme Bryana Adamse, Blur a nebo Lucy.
2: Rock Radio.

0: Než si dáme kulturní tipy, pojďme si říct o naší český herecký hvězdě, která dneska slaví neuvěřitelných 95 let. Jiřinka Bohdalová dneska slaví narozeniny a my si o ní pojďme říct pár faktů, protože Jiřina Bohdalová patří mezi nejznámější a nejdéle působící český herečky. Na obrazovce i na jevišti se objevuje už od 50. let. Hrála ve stovkách filmů, seriálů i divadelních představení. Je nezapomenutelná jako hlas postavy z Večerníčků, hlavně z Rákosníčka nebo Křemílek a Bochomůrka. Velkou popularitu získala i v pořadech jako Televarieté, kde vystupovala s Vladimírem Dvořákem a ve velmi vysokém věku stále hraje, dabuje a objevuje se v televizi, což je vlastně v českém showbiznise dost výjimečný. Získala řadu cen, včetně Český lev, za mimořádný přínos český kinematografii. Za mě nejlepší filmy s Jiřinkou jsou třeba Nesmrtelná teta, Kačenka a strašidla, což nevím, jestli vůbec někdo znáte. Kačenka a strašidla je taková pohádka a vždycky, když se na to někoho zeptám, tak to vlastně moc neznají. Takže se to na to koukněte. Kačenka a strašidla, moc hezký film. Pak třeba Chalupáři, Světáci a další filmy. Schválně mi napište vy, na jaký filmy s Jiřinou Bohdalovou se nejradši koukáte. A my už si teď dáme song na přání, protože mi napsal Jakub z Kolína, který by chtěl zahrát Zdroj. A hned potom si dáme kapelu Nightwish, Europe, Panoptiko anebo Nirvana.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
4: Dorazí kultovní Anthrax.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
4: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
6: Metal Fest.
4: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.

0: Známe jí. Slušnou rockerku pro rok 2026. Odhlasovali jste si ji a my vám ji nafotíme do kalendáře na příští rok. A spolu s ní i stříbrnou a bronzovou rockerku. Ale to je pořád málo. 9 finalistek jsme vám nasypali na naše sociální sítě. Dejte nám vědět, který z nich vám v kalendáři nesmí chybět. Palcujte jako o život na Facebooku a Instagramu Rock Rádia. Slušná rockerka 2026 na Rock Rádiu.
1: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.

Tohle byla kapela Nightwish a vy, pokud ještě nevíte, na jaký festival si letos zajít, tak já vám tady připomínám, jaký máte možnosti. Máme tady Rock for People od 10. do 14. června v Hradci Králové. Je to mix rocku, metalu i alternativy, ale letos například Iron Maiden, Bring Me the Horizon nebo Limp Bizkit. Pak tu máme Masters of Rock 16. až 19. července ve Vizovicích, což je jeden z největších čistě metalových festů. A je tam pravidelně, tam se objevují světový jména a letos například Marilyn Manson. No a pak třeba pro nějaký těžší metalisty Brutal a Salut, což je od 5. do 8. srpna v Jaroměře v Josefově. Pojďme dál, mám tady Nickelback, Muse anebo Iron Maiden.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
7: Dneska bude převážně jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
7: Neděle 3. května 11 hodin a vás z Rock Radia zdraví Adele. Počasí nám přeje, sluníčko svítí a je teplo jako v létě, takže já doufám, že nejste zalezlí u počítače, ale nejsem vaše matka, abych vám řekla, co máte dělat. Takže vám radši pustím spoustu slušný rockový muziky a hned takhle na začátek 11. hodiny si dáme Halloweeny, Oasis, Papa Roach anebo Kabáty.
6: Rock Radio.

0: Letošní ročník Slušný rockerky je za náma. Z necelých 200 přihlášených jsme po těžkém rozhodování vybrali finálovou dvanáctku a všechny finalistky byly naprosto jedineční. Každá z nich nám ukázala, že se ve své práci nebo koníčku dokáže vyrovnat každému chlapovi a ještě u toho vypadat dobře. A vy jste neměli rozhodování o nic snazší. Z 12 finalistek jste vybrali 3, který chcete mít v kalendáři na příští rok. První místo střelkyně Alex, která od vás dostala 3516 hlasů. Druhý místo šipkařka Kristýna, která od vás dostala 3058 hlasů. No a třetí místo motorkářka Dominika, která od vás dostala 2749 hlasů. A vítězky od nás neodejdou s prázdnou. Máme pro ně nachystaný balíčky slušných cen. Dostanou od nás kosmetiku, vouchery do wellnessu a do Tep Faktoru, který nově najdete i v Praze ve Vodičkově ulici v domě u Nováků. Poukázky na ubytování ve 4-hvězdičkovém spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních a vítězka dostane i voucher v hodnotě 15 000 korun na nákup sortimentu od KRS pro stavbu obytné dodávky. Vítězky slušný rockerky jste si odhlasovali, ale mít v kalendáři jen 3 holky by byla škoda. Takže vyberte si z finalistek ještě jednu, kterou vám máme nafotit. Palcujte fotky holek a v neděli 3. května, což už je dneska, to rozlouskneme. A v pondělí 4. května, zítra, si vítězky pozveme k nám tady do studia, abychom jim předali dary.
1: Parádní jízdu všem rockerkám přejou obytňáky Krs. Žádný keci, žádný kompromisy. První český výrobce obytných dodávek. Čekuj Krs.cz a vyber si tu svou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten led balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho nem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Tohle byla kapela AC/DC, což je jasná ukázka, že i ve vysokém věku se dá hejbat na pódiu a skákat. Dneska jsme se tady bavili o Jiřině Bohdalové, která dneska slaví svoje 95. narozeniny a pořád je aktivní. A včera oslavil svoje 84. narozeniny Petr Janda, který je taky pořád aktivní, hraje, zpívá a pořád ho to baví. Jedeme dál, ze zahraničních tu mám Rammsteiny nebo Beast in Black a z českých Tublatanku už za chvilku.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovíradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovíradio.cz.
6: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
8: Dneska bude převážně jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 stupňů Celsia a v tisíci metrech na horách kolem 19.
7: Rock Radio, rockové víkend.
8: Pohodovou neděli vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio, společně už poslední hodinku. Já doufám, že se máte fajn a užíváte sluníčka. My si dáme v téhle hodince spoustu slušný rockový muziky, ale dáme si poslední song na přání. Nebojte se, v jednou bude další, akorát s Alexem. A taky nezapomeňte, že dneska od 18 hodin bude celá hodinka podle vás, takže si pak můžete volat a psát o svoje písně. Ještě před songem na přání si dáme Eagles, Lennyho Krevice, anebo Harley a píseň Zatím je to dobrý.

0: Tohle byly Eagles a než si dáme song na přání, tak nezapomeňte na dnešní rockový živák, tentokrát s kapelou Slide z roku 1980. Takže kdo nemá na večer plány, tak laďte Rock Radio od 19 hodin. Teď už tu máme song na přání, tentokrát posílám píseň Simple Man do Jičína pro Šimona a taky pro všechny nadšený motorkáře. Hned potom si dáme Kiss anebo Queeny.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapala z CZ.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Tohle byli Kysáci a s nima už se loučíme. My se slyšíme v pátek 8. na svátek, neobvykle, a já se na vás moc těším. Tak se mějte. Ahoj.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: Kanadský punk na Rock Rádiu. Dropkick Murphys se nám se svojí Blood rozloučili s dopolednem nedělního vysílání. Adele už fuč, s váma tady Alex a pojďme spolu teda otevřít tu druhou půlku dnešního rokovýho víkendu. Za chvíli třeba s Ozim anebo South Spring.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
0: 1 hodina.
6: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Opava nám hlásí jasný nebe a 23 stupňů Celsia. Koukám třeba ještě na Tachov, tady to vypadá taky na 23 na teploměrech, akorát je tomu tady pod mrakem. Nejčastěji při dnešku nad Kotlinou jasno, polojasno, k dopolední mraku potom ubude a hlavně na území Čech se ta oblačnost trochu víc zhustí. Hlavně teda na západě, tam je dokonce možnost nějakého toho deště přeháněk, žáby ve skladicích tady hrozí 30% šanci na to, že na západě republiky zmoknete. Bio k dnešku na stupni 1, máme teda jenom mírnou zátěž a mírný je taky vítr, když nám zafouká, tak jenom trochu a od západu.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Všechny vás moc zdravím, rokeři. Máme 13 hodin přesně, neděli 3. května a dnešní vysílání rokovýho víkendu se tímhle překlápí do svý odpolední části. Dneska v tom budeme společně s Alexem Kronikou u mikrofonu, klasicky až do 7 do večera, takže nás toho čeká spousta muziky, hlavně teda. No a začneme výzvou o song na přání, co říkáte? Napište mi do zpráv na rádiový Facebook, co za píseň byste chtěli slyšet, tak za 15-20 minut. Já jeden z vašich vzkazů vyberu a vaše přání proměním ve skutečnost. Jdu se na to podívat a vy si mezi tím užijte Sabaton, nebo Aleš Brychta bude, anebo ještě Ozzyho si dáme. Od něj to teď vidím na Perryho Masona.
6: Rock Radio.

0: Offspring na Rock Rádiu, poslechli jsme od nich Can't Repeat. No a další muziku, kterou na slušných vlnách poslechnem, vybrala už teďka krátce po čtvrt na dvě posluchačka Lily. Zhromadu ostatních posluchačů zareagovala na moji výzvu, abyste se psali o song na přání, no a v Messengeru mi od Lily přistálo tohle. Pro moji neteř Zuzku a pro všechny, kteří taky řeší maturitu a svaťáky, zahrají něco od Guns N' Roses, ať to všichni zvládnou. Děkuji. No, já určitě taky děkuju a rozhodně teda Zuzce i maturantům samozřejmě držím pěstě taky. Takhle na jaře je napitel trápit se s učením. Tak ale třeba to s muzikou v uších půjde líp? Doufám v to. Vybral jsem Used It Love Her od Gánů pro Zuzku. To bude další song na slušných vlnách a hnedka potom dojde taky na jiné kafe nebo na Trivium.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Soličelo Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání 22.4.
4: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
5: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Na slušných vlnách Scorpions ve 13.38 jsme poslechli Love Will Keep Us Alive. Máme 3. května, venku to konečně vypadá na jaro už, takže bundy zlehčujou, brejle tmavnou a světový den slunce k dnešku sedí jak prdel na hrnec. A když už žluťáka při dnešku oslavujem, tak přihodím pár věcí k němu. Třeba to, že slunce žlutý vůbec není, je bílý. Žlutý ho vidíme jenom proto, že se na něj koukáme přes atmosféru. Na povrchu má potom tahle naše vesmírná žárovka jenom 5500 stupňů, ale když půjdeme od povrchu dál, tak tím to bude ještě žavější. Kolem slunce je totiž ještě větší peklo než přímo na slunci. Naše hvězda taky navíc každou vteřinu vyzáří tolik energie, než kolik všichni spotřebujeme za celý svůj život. A jo, slunko má i vlastní zvuk. Kdybychom ho mohli slyšet, byl by to takovej konstantní, hluboký hukot. Představuju si to něco jako takovej nekonečný dům. No a protože bez slunce by nebylo jaro a nevolili bychom rockerky do kalendáře, nebylo by ani léto, takže žádnej summerfest, a nebyly by ani naše rockrádiový narozeniny na podzim, vlastně by nebylo vůbec nic, tak je fajn si světový den žluťáka připomenout. Pojďme ho teď oslavit s další muzikou. Co říkáte? Do 2 hodin nabídnu Def Leppard, ještě taky Architekty a bude i Miloš Dodo Doležal, Vítr a mrak už za malou chvíli.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snackit, Cabanos Favorite 85 gramů za 24,90 a Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Profi voda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Ženský pocity se mění jak počasí, tak to bych si nedovolil takhle do éteru říct sám za sebe, ale je to vlastně poselství songu Don't Get Me Wrong, který napsala přímo ženská, konkrétně frontmanka skupiny The Pretenders. Píseň je teda o tom, jak je láska složitá právě z ženského pohledu a každý chlápek by měl podle songu vědět, že není radno tu svoji kočenu rozčilovat, aby to zaláskování vůbec vydrželo. Právě ten text je prošpikovaný odkazama na počasí a zrovna o tom teda ta ženská zamilovanost má asi bejt, jakože proměnlivá, nevím. Každopádně my spolu na počasí koukneme už za moment, co od nedělního odpoledne čeká, prozradím hned, jak budou dvě.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Metal Fest Open Air. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
7: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
0: 14 hodin na Rock Rádiu.
8: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
0: Neděle 3. května je nejvíc jasnou, polojasnou oblohou a s teplotním maximem i 27 stupňů Celsia. K odpolední se to může pokazit hlavně na západě kotliny. Tady 30% šance na déšť a taky mraků tu přibude. Zatím to třeba kolem Chebu ale vypadá na oblačno a 25 na teploměrech. Na Hodonínsku potom naměříte 23 a je tady úplně jasno. Vítr dneska fouká mírně od západu. Aby ho zátěž na jedničce, takže jenom mírná.
8: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Hodiny v tuhle chvíli ukazujou přesně 14.00. Vyladíte rockovej víkend a s váma ve studiu Alex Kronika. Zvažujete dovolenou na lodi, třeba s all inclusive a s možností nechat si nalejvat panáky bez omezení, tak přesně takhle to fungovalo na jedné palubě, kde se pasažérka nežinírovala. Klopila jeden drink za druhým a že neměla stopku, jí přineslo jednak otřes mozku, ale taky odškodný 5 milionů za vlastní neřízený chlastání. Než řeknu, jak je tohle možný, dáme ještě muziku, takže vám do začátku druhé hodiny posílám Metalliku, před nima ještě Shinedown poslechnem a jako první budou Škvoři, tak to jsme my.
8: Rock Radio.

0: Ve čtvrt na tři na Rock Rádiu Manover jejich Fighting the World. Představte si ideální dovolenou, slunko, moře, výletní loď, all inclusive a hlavně personál, co se o vás stará tak poctivě, až vás doslova uchlastá. Teď na jedný zámořský lodi ale narazili na riziko, panáku zdarma. Lodní lístek tohle sliboval, tak proč toho nevyužít? Pasažerka ale neměla stopku a personál jí ochotně nepřestával servírovat dohromady 14 panáků tekily na jeden zátah. A to už není nějaký to letní pochlastávání na moři, za mě to je pitnej režim vikingů před bitvou. No a výsledek, paní vylitá jak váza sebou šmejkla na schodech a šmejkla sebou tak kvalitně, že si přivodila otřes mozku. Možná právě proto, že pak měla pobouchanou hlavu, i když kdo ví, nenapadlo tuhle 45-letou zdravotní sestru nic lepšího, než že lodní společnost zažaluje. Právník v tom měl jasno, all inclusive lodní lístek s neomezeným počtem paňáků je pro pasažéry rizikovej a barmani pochybili, protože nepřestávali nalejvat. A teď to nejlepší. Majamský soud rozhodl ve prospěch opilý paní. Lodní společnost jí tak musí vyplatit odškodný v přepočtu na naše 5 milionů korun. No, pojďme si to shrnout. Jedete na dovču, ožere vás personál, pomlátíte se a ještě za to dostanete 5 mega. Já teda žil doteď v bludu, že když to přeženu s chlastem, tak se do sebe druhý den akorát houlím hambou a jediná odměna je kocovina. No a ono ne, alespoň teda v Miami. Takže jestli tam budete někdy klopit paňáky, nedělejte to střídmě, dělejte to prokazatelně. Na slušných vlnách pokračujeme s muzikou, já vám posílám Avantejšu, Lynyrd Skynyrd a ještě taky hudba Praha na Rock Rádiu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90 až do 5. května.

0: imunitových doplňků. XXX Lutz.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak ho nem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
8: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
7: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
8: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
7: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
8: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. CZ.

0: máme jí. Slušnou rockerku pro rok 2026. Odhlasovali jste si ji a my vám ji nafotíme do kalendáře na příští rok. A spolu s ní i stříbrnou a bronzovou rockerku. Ale to je pořád málo. 9 finalistek jsme vám nasypali na naše sociální sítě. Dejte nám vědět, který z nich vám v kalendáři nesmí chybět. Palcujte jako o život na Facebooku a Instagramu Rock Rádia. Slušná rockerka 2026 na Rock Rádiu.
1: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz

Teďka máme na hodinách 39 minut po 14. Poslechli jsme Alice Coopera. Na 19. pak poslechnem rokovej živák. Jako každou neděli vybral Kamil i na dnešek záznam vystoupení. Tentokrát se vrátíme na Reading Festival do roku 1980 a k živáku Slade Alive at Reading. Původně tady šlo jenom o krátký EP z října vzpomínanýho roku. Z pohledu dneška ale tahle věc dokumentuje jeden z nejdůležitějších comebacků kapely. Se Slade to bylo totiž na přelomu 70. 80. let spíš bledý. Glam rock byl tenkrát z módy, punk si vzal publikum a desky se skoro neprodávaly. Všecko ale změnil právě britský Reading Festival. Tady Slade na poslední chvíli zaskočili za Ozzyho, který svoji účast zrušil kvůli osobním a zdravotním problémům. Slade zahráli 24. srpna 1980 před 50-tisícovým publikem. Koncert vysílala BBC a reakce byly tak silný, že kapela okamžitě znova nabrala dech v době, kdy to s ní už nevypadalo vůbec dobře. Na původním EP byly jen tři skladby When I'm Dancing, I Ain't Fighting, potom cover Steppenwolfu Born to be Wild a potom ještě medley. Kombinace songů a výkonu desku dostala na 44. místo britské hitparády. První úspěch Slade po letech. Zní tady poctivej glam rock s typickým hulákavým projevem Nodyho Holdra a s obrovskou energií kapely. Později byl celý koncert rozšířený a znova vydaný jako plnohodnotný živák s hitama jako Come on, Feel the Noise, Mama We Are Crazy Now nebo Get Down and Get With It. Alive at Reading tak není jenom živá deska, ale okamžik, kdy se Slade vrátili do hry. My si tenhle moment připomeneme v 19 hodin. A teď už jenom prozradím, jaký songy zbývají k odehrání teďka do tří. Dojde na Maideny, taky na Black Crowes bych to viděl a před nima dáme Rybičky 48.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolith. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutní Hoře. Čau.

0: Cover legendární Mrs. Robinson od Simona s Garfunklem, tentokrát ale v podání bostonských rockerů Lemonheads. Tenhle cover vlastně původně vůbec neplánovali. Kapela ho nahrála víceméně na objednavku vydavatelství jako součást znovu uvedení filmu Absolvent. Navíc bez velký přípravy, ve studiu to zvládli za pár hodin. Frontman Lemonheads Evan Dando tuhle verzi ale dlouho neměl úplně v lásce, no a pravda teda, že ani Paul Simon z ní zrovna neskákal radostí. Naopak Art Garfunkel byl spíš pro. Líbilo se mu, že se s písní někdo zkusil pohrát po svým. Paradoxně právě tahle původně povinná filmová předělávka se nakonec stala velkým devadesátkovým hitem Lemonheads. Song se pak objevil ještě i v jiném filmu ve Vlku z Wall Street. No a objevil se i tady na přelomu 14. 15. hodiny na slušných vlnách rock rádia.
1: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Byly 3 hodiny.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: V Kolíně se nechá naměřit 26 stupňů Celsia. Nedělní odpoledne je tady s polojasnou oblohou. Skoro jasno je potom na Písecku, kde teploměry ukazujou 26. Nejvíc šlo dneska naměřit 27 stupňů, neděle začínala s jasným, nejhůř polojasným nebem, až kdo odpolední začalo mraků přibývat, to hlavně na území Čech. Západní část kotliny potom hrozí i přeháňkama s deštěm. Vítr do všeho fouká mírně zrovna od západu a rozednělo se nám dneska v 5 hodin 34 minut. Čas, kdy to žluťák zabalí, 8 hodin 23 minut.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Na slušných vlnách trávíte nedělní odpoledne taky v 15.03 a v příští hodině se mezi muzikou najde místo zas na jednu píseň od vás posluchačů. Jaká to bude, o tom rozhodnete sami tak, že mi napíšete do vzkazu na rádiovej Facebook. Za 15 minut jeden z vašich vzkazů vyberu, přečtu a vaši píseň pustím do éteru. Předtím tu ale na vypuštění čekají ještě Steel Panther, Motorhead nebo Kabáti a jejich Starý bar.
0: Radio.

0: Aerosmith v 18 minut po 15. hodině a jejich Crying. Před náma v tuhle chvíli song na přání, zrovna jak jsem sliboval na začátku hodiny, a říkal jsem taky, abyste mi napsali do zpráv na Facebook, jakou píseň byste chtěli nechat zahrát. Ze všech vzkazů jsem tentokrát vybral ten od Ádi. Ahojky, posílám pozdrav do rádia a chtěla bych poprosit o zahrání písničky Join Me od kapely Hymn pro moji mamku Áju. Děkuju moc krát, Áďa. Áďo, taky děkuju, že jsi napsala, samozřejmě zdravím i mamku Áju, no a jdem si teda šlehnout Hymn Join Me. A potom budou taky Linkin Park nebo i Revolution Renaissance na Rock Rádiu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapalas.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
9: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Billy Joel při rokovém víkendu v 15.40 jsme poslechli We Didn't Start the Fire. Dneska máme 3. května a mimo to, že je neděle a taky Mezinárodní den slunce, tak svůj svátek slaví ještě i každej Alexej. Skoro bych mohl říct, že teda svátek mám dneska taky já, ale ne, Alexandrové si to odbyli už v únoru, dneska pro změnu slaví právě Alexejové. Jméno Alexej u nás v kotlině není úplně tuctový. Máme jich kolem 800 a průměrný věk českýho, moravskýho a slezskýho Alexeje je 37 let. Původem je to z řečtiny a podle prvotního významu je Alexej obránce, anebo ten, kdo stojí za ostatníma. To nezní zle. Alexeje, myslím, nepotkáte jenom u nás. Na Balkáně mají variantu Alexej, na Ukrajině Oleksij, v Itálii Alesso, ve Francii a Británii Alexis, jak pro kluky, tak pro holky, a ve Finsku nebo v Polsku si to zkrátili na Alexi. Každý z oslavenců, kdo v tuhle chvíli ladíte, vinčuju vám všechno nejlepší a všechno rokový, svůj svátek si určitě užijte taky se slušnou muzikou. Já vám pošlu Luci, Amorphis budou ještě, a nebo With Them Temptation Stereo. Tuhle spolupráci dáme jako první už za malou chvíli.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: Ke konci hodiny jsme poslechli Black Summer, single, kterým Red Hoti v roce 2022 předznamenali návrat ztraceného syna, kytaristy Johna Frusciante. Název tady nezní vůbec temně náhodou. Černý léto je totiž dávaný do souvislosti s ničivejma požárama v Austrálii, tak 6-7 let naspátek se tohleto dělo. Anthony Kiedis v textu ale taky bilancuje dobu, kdy se svět zastavil kvůli pandemii a my všichni tak trochu čekali na to, až se zas vyleze ven na slunce. Black Summer má v sobě ten starý dobrý vibe nejslavnějších desek Red Hotů. A oslovil. Hnedka po vydání song vystřelil na první místa rockovej hitparád, tak jako by kluci nikdy ani nepřestali hrát ve svý zlatý sestavě. Za mě ideální kousek na pročištění hlavy, takhle při víkendovém odpoledni. Z další muziky už za chvíli nabídnu Rammsteiny nebo Santánu a Cheda Kregra.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
5: No jaké bys chtěla?
4: No přece ty z Baumaxu.
5: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
4: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
10: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
0: Byly čtyři.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Víkend nám dojíždí hlavně s jasnou, polojasnou oblohou. Na území Čech přes odpoledne mraků přibylo. A stejně tak i přibyly šance na deště, to hlavně na západě kotliny. Na Plzeňsku to ale v tuhle chvíli vypadá na jasný nebe. Na teploměrech tady naměříte 26 stupňů. Třebíč potom hlásí 23 a skoro jasno k tomu. Teplotní maxima při neděli i 27. Vítr fouká od západu a bio se drží na stupni 1. Máme teda mírnou zátěž.
1: Rockovej víkend.
0: 16.02 na startu další hodina slušné muziky. Já jsem Alex Kronika a vyladíte rockovej víkend při 3. květnu. Během téhle hodiny vám všem dám tip na jedno nový místo, který by mohlo být povinnou zastávkou pro posluchače tvrdý muziky. A má to překvapivou spojitost s jednou legendou, s Motorhead. Fandové, ale mi ho vydržte, víc prozradím po muzice. Teď už ale Rolling Stone, taky Taniu spolu poslechnem, anebo nejdřív Rammsteiny a jejich Radio.

0: Ladíte rokovej víkend, poslechli jsme Santánu s Chadem Craigem v 16 hodin a 19 minut. To je čas, kdy nabídnu tip na jeden rokovej výlet. Jestli máte cestu do Anglie teda, tak určitě tohle byste měli vědět. V britském městě Burslem se totiž teď v pátek otevřelo nový muzeum věnovaný Motorhead. Není to náhoda, město je totiž rodištěm Lemmyho Kilmistra a co teda návštěvníky v téhle expozici čeká, určitě nejde o klasickou muzejní vitrínu, to fakt ne. Celý prostor je pojatý jako poctivý svatostánek rock'n'rollu. Najdete tady původní věci spojený s kapelou nebo i výtvarný díla věnovaný Lemmymu a Motorhead. Některé kousky vyšly na světlo světa ze sbírek vůbec poprvé, takže nikdy nikde dřív je vidět nešlo. A teď pozor, součástí muzea je i bar. Na čepu je oficiální pivo Motorhead a rozhodně nemůže chybět ani Lemmyho limonáda, nealko verze jeho legendárního drinku Jack and Coke. Takže o rituál tady nepřijdou ani ty, co dorazí autem. A když už zavítáte do Burslemu, určitě se to dá spojit i s dalším silným místem. Stojí tady totiž i Lemmyho socha, teprv od loňska, a unikátní je tím, že do ní Phil Campbell za doprovodu motorkářský kolony vložil něco z Lemmyho popela. Návštěvou taky podpoříte dobrou věc. Výtěžek z provozu muzea totiž pomáhá přeměnit starý městský divadlo na kulturák pro koncerty s kapacitou až 1500 lidí. Dav, co by Lemmyho určitě potěšil. Teď je to taky celý v jeho jménu, jakožto toho nejslavnějšího rodáka města Burslem. Jestli teda budete mít cestu přes Anglii, Lemmyho rodiště je teď nově ještě víc poutním místem pro všechny fandy tvrdý muziky. My pokračujeme dál. Po slušných vlnách k vám teď míří Hollywood Undead, Harley a nebo Bon Jovi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Attention! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Yes! Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

16.40, to je aktuální čas a na Rock Rádiu taky chvíle, kdy nám doznívají Green Day. Teď už pro vás navážu na příběh slušných rockerek. Dneškem totiž dobíhá poslední fáze hlasování. Jde o finále na Suckách Rock Rádia, kde jsme vystavili zbylejch 9 finalistek a nechali jsme vás rozhodnout o tom, kterou z nich byste chtěli vidět v našem kalendáři na rok 2027. Takže jestli jste ještě nehlasovali, dneska je úplně ta poslední šance dát palec nahoru svojí favoritce. V tuhle chvíli vede na Facebooku Tereza, farmářka, která od vás sbírá nejvíc palců a míří si to k vítězství v téhle závěrečné fázi. Nicméně na záda jí ale dýchá třeba popelářka a kamioňačka Ivec. A protože hlasování ještě běží, do večera je brzo cokoliv předjímat. Až se to teda k pondělku uzavře, vítězky dorazí k nám do studia, kde jim osobně předáme zasloužený ceny už zítra odpoledne. Určitě teda přijde střelkyně Alex, šipkařka Kristýna a motorkářka Domča, který jste vybrali z finálový dvanáctky už v první vlně hlasování. Tyhle tři už mají místo v kalendáři jistý, stejně jako vítězka z té poslední fáze hlasování, o který se rozhoduje zrovna teď.

0: podle svých možností. KRS.cz.
1: Výběr slušných rockerek dneska už úplně naposled. Tak si ten konec výběru holek pro kalendář pojďme zpříjemnit muzikou. Do 5 hodin třeba se třema sestrama, taky Rasmus budou, a nebo ještě Halloween.

0: O tom, jaký to je být zlomený z opuštění, zpívala Amy Lee společně s kapelou Seether už v roce 2004. Tenkrát spolu chodili, myslím, Amy Lee a frontmana Seether Seana Morgana, takže logicky se tady objevily spekulace, jestli song Broken náhodou není rozchodová píseň, která by předznamenala budoucí rozpad vztahu těchto dvou. Na pravou míru to všecko uved samotný Sean. Ten song napsal už 2 roky předtím, než ho vůbec představil světu společně s Amy Lee po boku. Nakonec ta původní verze vyšla na debutový placce Seether ještě bez Amy. No a to zlomení, o kterém se zpívá, tak to je sice o lásce, ale o lásce otcovský. Sean totiž dal píseň dohromady, když se mu narodila dcera a on tenkrát musel od rodiny na čas odcestovat na druhý konec světa a to čerstvýho rodiče sakra umí zabolet, když se musí odloučit. Či to dmimina. Takže tolik k songu Broken na Rock Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Metal Fest Open Air. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
6: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.
0: Je přesně 5 hodin.
8: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: S Nojemsko nám končí víkend s jasnou oblohou a 24 stupněma na teploměrech. Kolem Domažlic teďka naměříte 26. A nebe k tomu tady polojasný. Nedělní odpoledne zvýšilo pravděpodobnost dešťů, hlavně v západních Čechách. Jinak to dneska máme s jasným polojasným nebem nejvíc a teploty nám zvládly ukázat i 27. Maxima při zítřku potom 22 až 26 stupňů. Pondělí slibuje z rána skoro jasno, polojasno, přechodně je oblačno a 40% šance na déšť po většině území. Mokro i mraky k nám přifouká západní vítr. Nejvíc v suchu a nejvíc hezky zůstane zítra na Moravě a Slezsku. Biozátěž půjde z dnešní jednotky na stupeň 2 a ukázat se můžou i bouřky.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.
0: 17.01, zdraví každýho, kdo ladí Alex Kronika. Před náma teď už poslední hodina rokovýho víkendu předtím, než se na 6. otevře rok na přání. No a jak jinak vás na celou hodinu vašich posluchačských písní navnadit, než nějakým tím songem na přání už teď. Jednu píseň vyberu z toho, o co mi napíšete na Facebook do vzkazu a zahraju už za 15-20 minut. Takže se na to jdu podívat, užívejte jarního podvečera a užijte se mezi tím taky Billy Talent, Clue a nebo ještě Arakain společně s Dimitri Budou.
8: Rock Radio.

0: 17 hodin, 17 minut k tomu, my teď poslechli Don't Look Back in Anger od Oasis. Letíte jak blázen. Za 3/4 hodiny už spolu otevřem nedělní rok na přání a celá hodina mezi 6 a 7 bude jenom o vašich hudebních přáních. Budu pouštět jenom to, o co si zavoláte, nebo co mi napíšete na mail přání@rokovýradio.cz. No a zprávy na našem rádiovém Facebooku, tak ty se hodí taky k tomu, abyste dali vědět, co mám pouštět za muziku. Klidně mi o těch svých hudebních přáních pište do foroty už teďka, no to bohatší pak na tu 6. budu mít výběr. No a abych vás třeba ještě víc navnadil na ten nedělní rok na přání, splním jedno hudební přání rovnou i teď. Zrovna jak jsem to sliboval při začátku hodiny. Ze vzkazů, co přišli, jsem vybral ten od Tomáše. Čus, zahrajte na zahradu k práci Proteus závislosti pro všechny, co poslouchají Rock Radio a pro ty, co se podílejí na Rock Radio. Díkes, jedlak. Tak taky ti děkuju za to, že jsi napsal i za to věnování. Práce samozřejmě přeju, ať odsejpá pod rukama, ať máš brzo hotovo, abys tý neděle užil i nějaký to volno ještě. Proteus na cestě a hnedka potom pro vás všechny zařídím ještě Twisted Sister nebo Kings of Leon na Rock Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky souvít za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland. Under Armour
2: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most, nebo na underarmour.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ní vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

Nirvánu jsme poslechli na Rock Rádiu v 17.39. Rokovej víkend ladíte při neděli 3. května a taky tohle datum psalo dějiny slušné muziky. Rád vám připomenu narozeniny Steva Jonese. Kytarista a doprovodný zpěvák Sex Pistols zařídil všechny důležitý riffy na jejich jediný desce Bollock a dneska je mu 71 let. 67. pak slaví Bobby Blitz Ellsworth, hlas, frontman a stálice metalové legendy Overkill. 63 roků má potom basová legenda a nezávislý hudebník Marco Mendoza a 54 dovršil Josie Scott, metalovej zpěvák ze Salivy. K 3. květnu v 74. naložili Cepelíni svůj vlastní label, takže pro ně určitě úspěšný datum. Naopak dnešní datum teda blbý pro Jimiho Hendrixe, v 69. roce mu totiž celníci nasadili klepeta, když u něj na kanadských hranicích našli herák. K dnešku vycházely taky singly. V 77. třeba Sheena is a Punk Rocker od Ramones, to je určitě za mě jedna z prvních písní, kde se punk potkal s popovou melodií a sedlo si to docela přirozeně. Potom tu mám rok 81 a single Stick to Your Guns od Mötley Crüe, syrovou věc z jejich debutové desky, a připomenu ještě Dead Promises od Tarry, 7 let starou záležitost. Výročí mají určitě i desky k dnešku. Třeba kompilačka od Black Label Society z roku 2011, The Song Remains Not The Same, to je něco, co nabízí akustický verze i předělávky z Order of the Black. No a před 38 rokama vydali třeba taky Poison druhou řadovku Open Up and Say Ah. Deska, co znamenala velký úspěch a připomněla singlovou topovku Every Rose Has Its Thorn. No a ještě teda tady vzpomenu jednu věc, 15. řadovku Uriášů Head First, která vyšla k 3. květnu v 83. roce. Tady šlo o desku, kterou Uriah Heep navázali na svůj metalovej comeback s Ebomenok. No a to je všechno pro tuhle chvíli z našeho společného vejletu do hudební historie. Dáme spolu zas muziku a do 6 hodin bych to viděl na Dana Landu. Taky tu mám L Storm nebo Scorpions a jejich Rhythm of Love na Rock Rádiu. Rock Rádiu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: S Godard jsme došli na konec. Rockovej víkend nám tentokrát dneska uzavřela píseň Anytime, Anywhere, která v roce 2005 patřila k výrazným momentům jejich úspěšného alba Lip Service. Kapela k songu natočila i španělskou verzi, jmenuje se to El Traidor, a rozhodně tím určitě musela rozšířit svůj záběr i mimo tradiční publikum. Typický melodický hard rock svý éry, plný energie i radosti z hraní, za mě, pro mě určitě dobrá věc, se kterou se dá odrazit do roku na přání. Ten dáme už za chvilku.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tur po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Máme přesně 6.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Do rána se nad kotlinu přiženou mraky. Čekejte oblačno i zataženo na většině území, na severu i východě větší šance na déšť. Toho kránu ubude a taky oblačnost se postupně protrhá. Teploty kránu spadnou ke dvojce nad nulou, přes noc pak naměříte 4 až 8 stupňů Celsia. A zítra maxima do pondělka i 26 na teploměrech. Pracovní týden začne s jasnou, polojasnou oblohou, přechodně se zatáhne a předpověď hrozí s výskytem přeháněk po většině republiky. Pravděpodobnost na déšť zítra až 40%. Výjimečně dojde i na bouřky. Nejvydařenější počasí zůstává na Moravě a Slezsku, nejvíc v suchu a nejméně mraků tady. Rozední se zítra v 5.33, stmívat se potom bude ve 20 hodin na 25 minut.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na psání.
1: Máme 18.02 a taky při neděli 3. května je tohle čas pro začátek roku na přání. Kdo by ještě snad nevěděl, jde o celou příští hodinu, kterou budu plnit jenom takovejma songama, o kterých si budete psát, mailovat nebo volat sem ke mně do studia. Číslo máme 725 844 424, mobily ale zatím nechte v klidu. K tomu, abyste mi volali, přímo vyzvu párkrát během hodiny. Psát mi ale můžete kdykoliv. To buď na mail přání@rokoviradio.cz a nebo do zpráv na našem rádiovém Facebooku. Ze studia zdraví každýho, kdo ladí Alex. No a můžem si už dát první song. Rok na přání nám dneska neotvírá nikdo jiný než samotný velikán Ozzy. Shot in the dark dáme od něj.
0: Rock Radio.

Dobrý den, můžu poprosit o škvor Síla starých vín pro moji úžasnou ženu Domču, díky Eda. Edo, tak rozhodně ti taky přeju dobrý den a přeju ho i tvojí Domče. Doufám, že tenhle hudební dárek vám oběma udělal radost. Věřím, že radost teď udělá malej Ivce. Ta si totiž svoji pracovní neděli, svoji odpolední šichtu v práci rozhodla vylepšit gánama. Napsala si konkrétně o You Could Be Mine. Takže jo, pracant pracantovi, soucítím s tebou, Ivo, a píseň ti posílám.

0: Blink-182, I miss you, chtěla slyšet Markéta při nedělním roku na přání. Další song, co je před náma, tak to bude Offspring, Pretty Fly for a White Guy. No a před náma, kromě Offspring, je taky chvíle na telefonování. Zrovna teď mi o další song můžete zavolat konkrétně na naše studiové číslo. Dělá to 725 844 424. A kdo vytočí nejdřív, s tím se uslyšíme za chvíli a rovnou si řekne, co dalšího zahraju. Tak pojďme na to, signál ode mě, volejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Ahojky, mohli byste pustit Offspring Butterfly, jedem po dálnici, tak by se nám tím zpříjemnila cesta. Takhle mi to napsala Alice, já zdravím, přeju, ať kilometry ubíhají, Offspring jsem vyslal na cesty a teď už tady zdravím Marka, dovolal se před malou chvíli docela nejrychlejc, takže vybere další song. Marku, ahoj.
1: Ahoj, já vás všechny zdravím. Já jsem se s tebou domluvil, že bychom zahráli Panoptiko, nechci tu číslo a chtěl bych to poslat. Tady mám za sebou manželku v autě Zlatku, řídí senátor Radim a všem posluchačům, kteří mají tuhle muziku rádi.
0: Takže taky na cestách.
1: A vaše rádio. Jo, jsme na cestách, byli jsme na krásných závodech v Kramolíně, tak jsme se byli podívat, tak krásný víkend.
0: Paráda, tyjo. Co to bylo za závody? Kramolín, já to znám akorát z lyžování vždycky v zimě, ale...
1: No, to seš na jinom Kramolínu, tenhle ten je u Plzně a tam bylo mistrovství světa sidecar crossu a čtyřkolka.
0: Paráda, takže to zní jako něco, co by se třeba líbilo našemu kolegovi i Marcelovi, ale pro vás tady věřím docela... pro vás věřím docela teda jako hezká tečka za prodlouženým víkendem.
1: Určitě.
0: No tak jo, hele, Panoptiko, nech mi tu číslo, nechávám hrát pro vás, dobře, od Plzně dojeďte, kam jedete, ať taky ta cesta vlastně už nějakým způsobem, že jo, se ukrátí a jste doma co nejdřív. Měj se krásně, moc děkuju, že jsi zavolal a zas to někdy zkus, ok?
1: Děkuju moc, mějte se hezky, ahoj.
0: Čau.

0: Mohl bych poprosit o Nightwish třeba Storytime, je u mě na návštěvě mamka a má je moc ráda, děkuji, Radim. Radime, taky díky, že jsi napsal, zdravím mi maminu a speciálně pro ní jsem teďka teda hrál právě Storytime. Takže Radimova mámo, užij si návštěvu u senátora a užívej i naší další muziku, třeba Simple Plan, Wake Me Up When the Nightmare's Over, to je song, který dám za malou chvíli. A zatímco Simple Plan budou hrát, tak na vás ostatních, co teď posloucháte, zase úkol nebo možnost, to záleží na vás. Chci tím říct, volejte na moje číslo sem do studia 725 844 424, je na to čas a jakmile někdo z vás tohle číslo vytočí, já to vemu, domluvíme song, se všema se uslyšíme a po Simple Plan budeme hrát zrovna to, o co se zavoláte. Takže teď už další muzika.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.

0: Simple Plan, rok na přání, po mailu je objednala Daniela, zatímco Milana mám v tuhle chvíli na drátě. Milane, ahoj, zdravím tě.
1: Zdrav, můj mladý příteli Alexi.
0: Prozrať, co si dáme za hru, za píseň, trochu jsem to teď napověděl, vyzradil, ale ty to doplníš, jaká hra to bude?
1: No samozřejmě, to zase vykecal. No takže,
0: celý já.
1: Já tě musím slumit, já tě slyším dvakrát.
0: Já tě taky a není to vůbec hezký.
1: Ale tak jsme se domluvili vejít na...
0: Domluvili na ďábelský hře. Hele, jestli ještě můžeš trošku nějak se mi to vazbí, tak nevím, jestli to posluchači slyší taky, jakože mnohokrát za sebou. Docela to dělá,
1: už
0: že chceš blízko u rádia. Už je to dobrý, už je to dobrý. Tak jo.
1: Takže špička. Takže domluvili jsme ďábelskou hru a Rakajným. Samozřejmě. No a povídali jsme, jak jsme špacírovali po Šumavě, ty jedeš teďkom taky tam někam na Srní?
0: Jo, jedu na Kvildu se podívat a doufám, že bude pěkný počasí, ale spíš mi teda řekni, kde jsi byl ty? Ty máš docela kiláky v nohou, si říkal.
1: No dvacku dneska.
0: Tak taková malá dvacka při neděli.
1: No, takže no hodně jsme špacírovali, teď jsme měli pouzu dlouhou, ale je to znát jen hoách. Tak jsme byli Srní, Hautzfalská kaple, jestli ti to něco říká. Hautzfalská, to je dům v lese a je to kaple, kterou v 56. roce rozbombardovali naši vojáci, protože tam se nesmělo.
0: Jasně.
1: A je tam velký pramen krásný, koryto dřevěný a teče tam prej léčivá voda.
0: To jo.
1: Žena se napila, já jsem volíc a pak jsem si odevřel plechovku Plzně.
0: Tak tam se taky ale ukrývá něco léčivého, ne, v Plzínce. Dobrý Milane, prosím tě, ďábelská hra je tady pro tebe, pro ženskou tvojí, pro vaše nožičky, pro ty léčivý vody, ať už z pramínků nebo z plechovky. Určitě si užijte muziku, zas někdy zavolej a zdravím na Šumavu, třeba se tam někdy potkáme.
1: Určitě, jsme tady hned pod Boubínem vlastně.
0: Tak jo, měj se krásně, díky, čau.
1: Díky, čau.

Rose in the Desert. Poslechli jsme Udo, objednala je Barča pro přítele Alexe k dnešnímu svátku. Tak Alexejovi, Vinču i já všechno nejlepší. K svátku zdravím a rozhodně teda teď zdravím i Myšáka. Ten po mailu napsal tohle. Zdarec pane, prosím o zahrání skladby o tří sester, modlitba pro partu, pro všechny fandy Arsenalu za včerejší výhru si to jistě všichni zasloužíme. A hlavně i pro rokovou rodinku z Rokrádia. Zdraví, Myšák z Kaplice, moc děkuji.

Nazaret jsme se dali při nedělním roku na přání, já teď koukám na hodiny, máme přesně 7, takže to vypadá na konec. Myslím, konec dnešního roku na přání, s muzikou, s textou rozhodně nekončíme. Akorát teď už uvolním místo u mikrofonu Kamilovi. Jako každou neděli vám i dneska nachystal rokovej živák a než se teda vrhnem do poslechu koncertního záznamu a než vám Kamil poví, jaký koncert si poslechnem, chci ještě poděkovat za spolupráci. Psali jste zas jak diví, rok na přání utek zas jako voda a celý odpoledne s váma zrovna tak. Takže moc děkuju za poslech a hlavně za vás samotný. Užijte nedělní večer, přežijte zítra start nového pracovního týdne, to vám přeje Alex Kronika a rovnou se už těším, až se společně uslyšíme zase někdy při rokovém víkendu. No a teď se už ale uslyšíte s kolegou. Kamile, je to tvoje.

Rádio. Neděle večer posloucháte Rock Rádio a já vám přeju hezký závěr prodlouženého víkendu. S vámi je Kamil Dráb, je tady 19. hodina a vy víte, že nás čeká rockovej živák, tedy 60-minutovka živý muziky, o kterou se dneska postará kapela Slade a zazpomínáme na jejich kariérní restart, který se povedl v roce 1980. Na sklonku 70. let byli v útlumu, protože nově nastupující vlna punku je smetla z velkých pódií a jejich hudba se zdála jakože vyžila a nezajímavá, spadající do šedí průměru. A pak se to stalo. Obdrželi pozvánku na festival Reading, to se psal rok 1980, jak jsem říkal, a ten ročník byl tehdy obzvlášť silnej co do obsazení interpretů, který, jak se lidově říká, tenkrát prostě jeli. A od Slade nikdo nic nečekal a možná právě proto byl jedním z největších trháků celého festivalu. Není třeba dodávat, že tohle úspěšné vystoupení zvedlo vlnu zájmu o Slade a, jak už jsem říkal v úvodu, nastartovalo znovu jejich kariéru, která byla v osmdesátkách neméně úspěšná jako v dekádě předchozí a přinesla spoustu dalších hitů. Z Readingu vyšel i live single, který celou tu atmosféru mapuje a zachycuje a my si ho dneska dáme, ale protože bychom s ním nenaplnili celou hodinku, budeme pokračovat živákem dalším, který vyšel posléze v roce 1982 a nese název On Stage. A ten nejlíp komunikuje a dá se říct tak nějak ukazuje, jak na tom v počátku 80. let Slade byli. Tak si to pojďte společně užít živě na Rock Rádiu právě teď.

Rock Radio. Rockovej živák.

Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bela bel, CZ.
6: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
7: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už od chce Fištrola.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Čí seš?
3: Z Prahy, kde je ten hostinský hernájs?
2: Já mám v Praze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
3: To je otázka, tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.